dimineața, this is Skytech. Neapărat cicava propoziția o D-Volt, what I came for. Už předtem F-Body i Flame, a už za chvíle, dajím si, že to můj ulubený numer v tým odčinku Alesso i Get Your Groove On. Dajte głośniej.